0: Já a moji přátelé jsme bděli celou noc pod lampou mešity s kopulemi z prolamované mosazy, plné hvězd jako naše duše. Protože i oni zářili uzavřeným třpytem elektrického srdce. Dlouho jsme na tlustých orientálních kobercích šlapali po naší statické omrzelosti, diskutujíce před nejzašími hranicemi logiky a zaplňujíce spoustu papíru frenetickým rukopisem. Pak nastalo ještě hlubší ticho. Pojďme, řekl jsem. Pojďme, přátelé, vyrazme. Je třeba zacloumat branami života, abychom vyzkoušeli jejich pevnost a veřeje. Vyrazme.
1: Io mi rivolgo ai giovani. Essi soli mi dovranno ascoltare e mi potranno comprendere. C'è chi nasce vecchio, spettro bavoso del passato, crittogama tumida di veleni. A costoro non parole né idee, ma una imposizione unica. Fine.

0: chceme zpívat o lásce k nebezpečí, o návyku na energii a odvahu. Kuráž, odvaha a vzpoura budou základními prvky naší poezie. Až dosud literatura oslavovala zamyšlenou nehybnost, extázi a sen. My chceme oslavovat agresivní pohyb, horečnou nespavost, běh, salto mortále, facku a pěst. Není krása tam, kde není boj. Žádné dílo, které nemá agresivní charakter, nemůže být mistrovským dílem. Poezie musí být prudkým útokem proti neznámým silám, který je donutí, aby se vrhli na kolena před člověkem.
1: Io confermo la mia entusiastica adesione al futurismo, porgendo ai giovani, agli arditi, ai temerari queste mie irrevocabili conclusioni. Convincere i giovani compositori a disertare licei, conservatori e accademie musicali e a considerare lo studio libero come unico mezzo di rigenerazione. Combattere con assiduo disprezzo i critici fatalmente venali e ignoranti, liberando il pubblico dall'influenza malefica dei loro scritti. Tenersi lontani dagli ambienti commerciali o accademici, disprezzandoli e preferendo la vita modesta ad alti guadagni per i quali l'arte si dovesse vendere. Provocare nei pubblici un'ostilità sempre crescente contro le esumazioni di opere vecchie che vietano l'apparizione dei maestri innovatori,

0: jsme na nejzazším misu věku. Čas a prostor včera zemřeli. Žijeme už v absolutnu, protože jsme vytvořili věčnou, všudy přítomnou rychlost. Chceme oslavovat válku, jedinou hygienu světa, militarismus, patriotismus, rozbíječské činy anarchistů, krásné myšlenky, pro které se umírá, a pohrdání ženou. Chceme rozbít muzea, knihovny, všechny možné akademie a bojovat proti moralismu, feminismu a proti každé utilitářské nebo oportunistické podlosti.
1: Ed ora la reazione dei passatisti mi si riversi pure addosso, con tutte le sue furie. Io serenamente rido e me ne infischio. Sono sceso oltre il passato e chiamo ad alta voce i giovani musicisti intorno alla bandiera del futurismo.
0: Zdvihněte hlavu. Stojíme vzpřímeně na vrcholu světa a znovu vyzýváme na souboj hvězdy.